0: Parobci, i nám dať co zašpievajce.
1: Nedá se. Treba nám staršinu pozvať za svadobný dvor. A o 11. prišaha.
2: Co by še nedalo? Všetko šedá, keď človek chce. A že by si znal, mne peršej zašpívace a i hudák mi zahraje. Ženy, toto o tým hardel.

Iciku, dávaj liter. Naj sebe vypijem znovu zvolenú čeledzu. A ty hudáku postu dalej gunám. A zahraj nám to tu moju. Hej, popaď pajtáš. Na zdravičko.

Už 40 rokov má tento hit od Karla Gotta. Prajeme vám dobré ráno na celé západné Slovensko. Teraz je 8:20. Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Rádio Regina Západ medzi vami.
1: Celé dnešné sobotné predpoludnia Panoráma je z Medzinárodného folklórneho festivalu. Sme na Myjave. No a tento festival je uznávaný aj organizáciou CIOF. Je to Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia. O tejto téme sa teraz viac porozpráva Martin Jurčo s hostkou.
2: Áno, s pani Vlastou Ondrušovou, s etnologičkou. Vítajte tu u nás, na Myjave, môžeme povedať. Aj keď vy ste tu v podstate doma.
3: Ďakujem, áno, ja som v podstate doma, pretože z mého rodného Horňácka z druhej strany Polany je to pár kilometrů, takže mám k Myjavě velice osobní vztah k festivalu. Už v mládí sme tu jezdívali, když to byly ešte malé regionální západoslovenské slavnosti, a teď je Myjava veľký, mezinárodní, ve svete uznávaný festival.
2: A vlastne môžeme vám aj pogratulovať, pretože vy ste dostali včera večer jedno z takých významných ocenení v rámci Myjavského festivalu.
3: Áno, ďakujem za blahopřání. Dostala som cenu festivalu. Velice si toho vážím, ale neberu to jenom jako osobní ocenění, ale jako takový výraz dlouholeté spolupráce Myjavského a Strážnického festivalu a Centra tradiční kultury na Myjavě a Národního ústavu lidové kultury, což byl, než šla do penze, můj domovský podnik.
2: A hovorili sme o tom názve Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia CIOF. Často sa to len tak zjednodušuje v tej skratke CIOF. Čo to znamená, že Myjava je v takomto združení?
3: Áno, Myjava je jedním ze 300 zhruba těchto mezinárodních festivalů se statutem CIOF, který není tak jednoduché získat, protože musí splňovat určitá kritéria ten festival. A ta kritéria byla stanovená vlastně už při jeho vzniku v roce 1970, kdy se taková skupina vedoucích souborů nebo organizátorů festivalu dohodla, že je potřeba prostě nějak zajistit výměnu souborů mezi západním a východním sektorem, protože soubory se od nás například těžko dostávaly na zahraniční festivaly do západních zemí, a organizátoři festivalu tam si uvědomovali, jak jsou tady výborné festivaly, dobře vedené soubory, které mají odborné zázemí, že to nejsou jenom nějaké takové spolky, a že je vlastně potřeba vzájemných kontaktů, vzájemné spolupráce, seznamování se s tradiční kulturou různých zemí, ale na určité úrovni.
2: Čiže v podstate ten systém u nás osvetových stredisk, napríklad metodikou, tak ten obdivovali aj na západe.
3: No určite, protože tam vlastne byly soubory, byly festivaly, ale byla to taková vlastne spolková činnosť, která u nás samozrejme potom po válce zanikla, ale na druhé straně byly festivaly a soubory velice podporované, protože v bývalém Československu byl vynikající systém okresních a krajských kulturních středisek, které měly ve svém středu odborníky, etnologii, taneční choreografii, pedagogii, takže ty soubory měly odborné zázemí a i finanční samozřejmě zázemí, takže byly na vysoké úrovni a západní festivaly se je snažili získat pro svoje programy. No.
2: Čiže dalo se to pěkně takto dohromady aj východ so západom?
3: Ano, ano.
2: A v rámci CIOFu to teraz, povedzme, ta výmena energií je už taká plynula.
3: Absolutně, absolutně, protože ze začátku ta organizace samozřejmě nebyla velká, ale teď už združuje asi 85 států, 300 festivalů mezinárodních, takže je to obrovská organizace, velmi významná, musím říct, protože dostala statut spolupracovníka, konzultanta UNESCO, které pochopilo, že folklorní festivaly jsou úžasnou možností, jak si vyměňovat zkušenosti, jak ukázat kulturu jiných národů, určitý druh taky takového přátelství, takže do své úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví zařadila folklórny festival ako veľmi významnou složku k zachování tradiční kultury.
2: Čiže sme na Myjave, ale o týždeň už bude Strážnice. To znamená, že aj ten partnerský festival Myjavy je tiež súčasťou takéhoto veľkého, také veľké rodiny CIUFu.
3: Áno, áno. Byl samozrejme založený, byl dřív než Myjavský a taky byl dřív členem CIUF. A Myjava tento statut měla chvilku, potom ho ztratila a v roce 2019 znovu získala. A já jsem byla delegátkou České národní sekce CIUF, takže já jsem byla takovou vlastně ambasadorkou, protože já jsem po nějakých, já nevím, 18 roků zajišťovala soubory třeba pro Strážnici, ale také, aby přijeli o týden dřív na Myjavu, protože ta kritéria pro získání statutu festivalu CIUF jsou, no, nejsou přísná, ale vyžadují alespoň 5 zahraničních souborů, aby na festivalu byly 5 dnů a aby vlastně měli živou hudbu.
2: Ano, aby to nebyl half playback
3: nějaký. Ano, přesně. A tanec samozřejmě. A tak díky tomu potom v roce 2019 Myjava splnila absolutně všechna kritéria.
2: Ano, vy jste mi před naším rozhovorem hovorili, že velkou úlohu splnilo v tomto zaradení opět do toho zoznamu CIUF aj Centrum tradičné kultury tu na Myjave.
3: Ano, no samozřejmě, to opravdu byla, už, to je úžasná instituce, která se vlastně jednak je členem slovenské sekce CIUF, jednak má, jezdí i na zasedání, takže má ovšem jako samozřejmě přehled informace a oni sami už si zvou zahraniční soubory a jsou absolutně rovnocenným partnerem všem těm světovým festivalům.
2: A ještě teraz možná na závěr také trošku je kacírská otázka. Hovorili jsme o tom udržiavaní tradicí, ale prinášajú programy festivalov aj něco nové, nějaké novinky také, které můžeme povedať, že je to sice udržiavané tradicí, ale je to aj posun ďalej, protože doba se vyvíja.
3: Určitě, určitě, zvlášť tady v našem teritoriu se všechny festivaly snaží, aby zařadili nové programy. Zařazují taky třeba stylizovaný folklor, protože to je, dneska jsou různé trendy.
2: Čiže autorsky upravený.
3: Ano, no, samozřejmě. A není to jenom festival jaksi tanečních souborů a tanečních pořadů, ale v každý ten festival se snaží ukázat třeba řemeslníky nebo pořady pro děti a s dětskými soubory, které nemají tolik příležitostí. Různé výstavy, dokonce i konference nebo přednášky odborné, takže je to obrovská škála široká, že se to nesoustředuje jenom na to, co, kvůli čemu to vlastně vzniklo, že aby se zachoval hlavně taneční kultura, folklor.
2: A to ještě nehovoríme o tom, že všetky moderné technologie jsou súčasťou aj Myjavského festivalu.
3: Ano, samozřejmě.
2: Například aj QR kódy, alebo velká obrazovka, která je na hlavnom pódiu.
3: To je úžasné, protože opravdu zprostředkuje ten pohled na to, co se děje na pódiu, tak detailně, že je to ohromné.
2: Tak nech to tak je a nech sa to takto vyvíja, ako má. Vlastne ten základ je už daný, tak už len aby sa to udržiavalo. A nech aj vy veľmi dlho ste pri tom, ako pozorovateľka, ako podporovateľka aj Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Ďakujem etnologičke Vlaste Ondrušovej.
3: Ja vám ďakujem za rozhovor.
1: No a naše rozprávanie o Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave 2026 pokračuje dnes v sobotu v Rádiu Regina Západ na život. Ďalej o chvíľu sa vrátime k ďalším programom. Horšie.

0: mušky heš, na tú pánsku reš. Heš, mušky heš, na tú pánsku reš.
1: Skoč! Ešte raz!

0: Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš. Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.
1: Vysoko!
2: Dobre, no.
0: Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.

sama zhasla cigareta. Ako by chcela koniec sveta. A osamelá vráska v čele.